Dámče, hledám tě, hledám tě, hledám tě, hledám tě. Ve. Vy. Tam nejsi, tam nejsi, tam nejsi, tam nejsi, tam nejsi, tam nejsi. Tak kde jsi, tak kde jsi, tak kde jsi, tak kde jsi, kde jsi, kde jsi, kde jsi, kde jsi. Hledám tě, hledám tě, hledám tě. Ale tam nejsi, tam nejsi, tam nejsi, tam nejsi, tam nejsi, tam nejsi. Tak kde pak jsi, tak kde pak jsi, tak kde pak jsi, tak kde pak jsi. Hledám tě, dám tě, dám tě, dám tě, hledám tě, hledám tě, hledám tě. Hledám tě, dám tě, dám tě, dám tě, hledám tě, hledám tě, hledám tě. Romu v pouři. Krrrr.